0: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.
1: Vzal se

0: Johana potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchal dobrou hudbu.
4: Vaše věrné rádio. Rádio Hana. Přejeme.

0: počasí.
1: Dvě zprávy. Za prvé, o víkendu si vyzkoušíme, jaké to je žít v horkovzdušné fritéze, sobotní a nedělní maxima kolem 37 stupňů ve stínu. Dobrá zpráva je, ta druhá, nebude to trvat věčně. Od neděle až na pondělí přijde nekompromisní stopka, dorazí velká oblačnost, déšť, přehánky, teploty spadnou o úctyhodných 15 stupňů dolů, naměříme v uvozovkách jen 20 až 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude, víkend tropický, potom se ochladí a přijdou bouřky.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Vyrazíme do Mostkovic na Hanácky stezke, ale světe div se na bicyklech. No, ale zas si nemyslete, že vetáhnete ze stodole nějakou plečko po předkách a vyrazíte lážo plážo po Hanácké hrovinách. Hanácký stezke je síť krosových zešupů kousek od Plomlovské přehrade. Ze třech sjezdových tras podle náročnosti označených jako zelená, modrá a červená si vyberou jak začátečníci na horských kolech, tak a i zkošení bajkeři znali terénní hletu e pádu. Spodní, tím pádem cílové, bod všeckých tras je hneď za mostkovickýma homnama, odkáď začíná společná stoupací trasa na start. Tam už je na vás, kterou cestou se vedáte důle kopcem. Všecké měří kolem kilásko. Tož dofoukníte kola a fofrem do Mostkovic na Hanácký stezke.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Christian Grey.
5: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Rádio Haná.
2: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zadýchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to znám. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus, takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: Rádio Hana. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
1: Nejlepší bondovky všech dob poslouchá

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, klimatizace je váš nejlepší kámoš a žaluzie, jak by smet. Býci, aspoň se polejte studenou vodou, to se taky počítá. Blíženci, nejradši byste strávili víkend v plavkách na koupáku. Radci, vemte celou svoji rodinu a schovejte se do stínu. Lvi, bacha, ať si nespálíte hřívu, pomůže mokrý ručník. Pany, hlavně nic neuklízejte, zbytečně se zapotíte. Váhy, dejte si dvojitou zmrzku nebo ledovou kávu. Štíři, zkuste se zavřít do nějaké temné komory a nevylézejte. Střelci, vy zase chcete skočit rovnou do ledničky. Kozorozi, už teď si naplánujte zimní dovolenou, která bude plná sněhu. Vodnáři, řešte jen to, kolik tříště si dáte do své letní limonády a co mi ryby. Všechny naše cesty od tomto víkendu vedou do sprchy a nebo na bazén.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Dobré ráno, nahané.
1: Dobré ráno.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané. We'll be right back.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: počasí.
1: Dvě zprávy. Za prvé, o víkendu si vyzkoušíme, jaké to je žít v horkovzdušné fritéze, sobotní a nedělní maxima kolem 37 stupňů ve stínu. Dobrá zpráva je, ta druhá, nebude to trvat věčně. Od neděle až na pondělí přijde nekompromisní stopka, dorazí velká oblačnost, déšť, přehánky, teploty spadnou o úctyhodných 15 stupňů dolů, naměříme v uvozovkách jen 20 až 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude, víkend tropický, potom se ochladí a přijdou bouřky.
0: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.
4: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto nahané.
5: Ráno nahané.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Cesta za poznáním tentokrát nasměrujeme za Švédama na Přerovsko. Název Přistavlke nandete na mapě České republiky v nekolekerým vedání, ale kousek od Přerova jsou jenom jedné. Místo, které se chystáme objevit, je výškový opevnění sídliště Švédský Šance. Samotné označení sice odkazuje na 30-letou válku, ale podle zbytku staveb toť bylo až někde v 10. století pozdní slovanské hradiště. Nebyla to teda asi náhoda, že v roku 1643 generál Tortenson si toť odělal opěrný bod pro ležení švédských vojsk, který měl toho dobu hlavní tábor vedle v Horní Moštěnice. Na návrší kousek od Přistavlského zámku jsou zbytky valů a příkopů. Je to jenom taková rekreační vyklusávačka, ale chvilka pobyt v Přistavlkách není od věce.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zamíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus, takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Dobré ráno na Hané. Dobré ráno na Hané.

0: bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Novou zábavu budou mít děti v Olomouci. Město pokračuje v obnově hřišť a do pořádku dá ještě letos část hřiště ve Smetanových sadech. Vyroste tu nová věž s tobogánem a přesune se vodní pumpa, která bude

0: současně tu provádí další kontroly. Víkend má být zase horký, pozor na to. Výstrahu před teplotami přes 30 stupňů Celsia ve stínu vydali meteorologové téměř nad celou Českou republikou, včetně našeho regionu. Během dne dodržujme pitný režim a vyhýbejme se pobytu na přímém slunci. Počasí totiž bude podle odborníků zatěžovat lidský organismus, tak ať nám nespůsobí potíže. Sport. Padl los pro druhé kolo českého fotbalového poháru. Hrací den je v plánu 26. srpna. A jaké soupeře dostali kluby z našeho regionu? Uničov se utká se Zlínem, Všechovice s Prostějovem, Kroměříž se Vsetínem, Zábřeh s Havířovem a Slovácko s Velkou Bíteší.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i o víkendu.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Dvě zprávy. Za prvé, o víkendu si vyzkoušíme, jaké to je žít v horkovzdušné fritéze, sobotní a nedělní maxima kolem 37 stupňů ve stínu. Dobrá zpráva je, ta druhá, nebude to trvat věčně. Od neděle až na pondělí přijde nekompromisní stopka, dorazí velká oblačnost, déšť, přehánky, teploty spadnou o úctyhodných 15 stupňů dolů, naměříme v uvozovkách jen 20 až 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude, víkend tropický, potom se ochladí a přijdou bouřky.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Na Hané si užíváme ten nejlepší hudební výběr, užíváme si sobotní ráno a taky vracíme zpátky 90. 7 hodin na 14 minut, to je aktuální čas. Ještě před 7:30 vás vezmeme na olomoucké nejen Shakespeareovské léto, anebo si povíme, co speciálního nás dneska čeká v Mrsklesích. Na to si rozhodně počkejte. Za chvilku je tady taky Mňága a teď už naše květinové horoskopy na víkend.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, klimatizace je váš nejlepší kámoš a žaluzie, jak by smet. Býci, aspoň se polejte studenou vodou, to se taky počítá. Blíženci, nejradši byste strávili víkend v plavkách na koupáku. Radci, vemte celou svoji rodinu a schovejte se do stínu. Lvi, bacha, ať si nespálíte hřívu, pomůže mokrý ručník. Pany, hlavně nic neuklízejte, zbytečně se zapotíte. Váhy, dejte si dvojitou zmrzku nebo ledovou kávu. Štíři, zkuste se zavřít do nějaké temné komory a nevylézejte. Střelci, vy zase chcete skočit rovnou do ledničky. Kozorozi, už teď si naplánujte zimní dovolenou, která bude plná sněhu. Vodnáři, řešte jen to, kolik tříště si dáte do své letní limonády a co mi ryby. Všechny naše cesty od tomto víkendu vedou do sprchy a nebo na bazén.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Ráno na Hané.

Je tady v podstatě, anebo alespoň bude, celkem tropický víkend, ano, teploty kolem třicítky, takže nás to láká k voděm, ale nás to taky láká na olomoucké, nejen shakespearovské léto, pěkně do stínu, pod stromy, na olomoucký letňák. O tomto víkendu vlastně finišujeme.

0: správně, navíc street food a chill zona, takže The Culture na olomoucké pevnostce dneska a ještě zdravíme mrsklesy, které mají svůj velký den, obec totiž slaví 30 let samostatnosti. Dorazí Maxim Turbulence a Olga Lounová, všem pozor, omluvila se Petra Janu, která je nemocná, místo ní naskočí Janek Ledecký s kapelou a navíc večer afterparty s rádiem Hana. Tak se budeme taky těšit, spousta muziky, spousta zábavy, mrsklesy už dneska, tak co, vyrazíte s námi?
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
2: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: lepší hudební výběr. Užíváme si sobotu v plné parádě. Vy možná zrovna snídáte a plánujete si dnešní program. Tak co? Slunce, voda, klídek, pohoda. Jak se máte a co děláte? Možná, že nás posloucháte taky u moře. Tak tady možná na něco šlápnem.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu ráno.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Slunce, moře, pohoda a najednou au, au, au. Šlápnout na mořského ježka dokáže zkazit den, ale žádný strach, dá se to rychle vyřešit. První pravidlo, ostny nikdy nevytahujte násilím ani pinzetou, snadno se zlomí a zůstanou v kůži. Místo toho namočte nohu do co nejteplejší vody, tak teplé, co snesete. Teplo totiž pomáhá rozkládat obsažené toxiny a zmírňuje bolest. Kůži kolem ostnů pak jemně promačkejte, často vyskočí sami. A ještě jeden skvělý trik z pláže. Místo potírejte octem nebo citronovou šťávou. Kyselina pomůže drobné zbytky ostnů rozpustit. Pak už jen vydezinfikovat a zbytek dovolené prožít raději v botách do vody a s naším letním rádiem.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

0: bude mimochodem hlavní hvězdou na Jevičské pouti, tak se na něj budeme těšit dneska večer, Sebastian v Jevičku. A nahané po 8 hodině dál ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Určitě bude Dua Lipa a Elton John. Tak Jana Kirchner. Ležíš so mnou na perách. Samozřejmě, že i o víkendu tu pro vás máme italské léto nahané, takže budeme rozdávat po ránu kafe. Co my víme, třeba už v další hodině nám k tomu zaspívá Cukero. Určitě volume doprava. A teď zprávy Radio Hanám je 7.57.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Bude 8 hodin. Hezký

0: Dobrá zpráva ze Štěpánova. Finišuje rekonstrukce zdejšího kina. Budova je stále dočasně uzavřena kvůli nezbytným stavebním opravám, které začaly v červnu. Znovu otevření se blíží. Podle plánu má být v kině Štěpánov první promítání 5. září. Na programu bude komedie Dokonalý den s Vladimírem Polívkou. Kam na hrad anebo zámek v Olomouckém kraji? Můžeme vyrazit na Bouzov, na Plumlov, do Šternberka, Tovačova anebo do Náměště. Podrobnější tipy pro letní výlet najdeme aktuálně na webu report.cz. Sport. Na Kraličáku nás dnes čekají úžasné sportovní zážitky. Je to horský triatlon pod Kralickým Sněžníkem. Soutěží se v terénním triatlonu na kole, v běhu a v plavání. Na své si přijde široká veřejnost i ostřílení triatlonisté. A my tu dnes celý den fandíme i s naším rádiem.
1: Počasí. Víme, jak bude, víme, že tento víkend pro nás má vesměs tropické teploty. Dnes i zítra by to mělo být víc jak 30. Po neděli už se ale ochladí, čekáme sešup o 10 stupňů. Konkrétně v pondělí a v úterý bude zhruba 23 a pak se to vrátí ke klasickým letním teplotám kolem 25. Jinak bio je teď na trojce, což je vysoká zátěž, takže pokud možno omezíme fyzickou námahu a dodržujeme pitný režim, aby nás zbytečně nebolela hlava.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary průběžně kontrolují naši rychlost v Olomouci, na Okružní, Přerovské, na Slavonícké nebo na Jižní. Radar je také v Chomoutově, na ulici Dalimilova anebo v Týnečku na Šternberské. Jinak počítáme se zdržením na trase Olomouc-Šternberg a obráceně, na Chválkovické totiž probíhají stavební práce a úpravy chodníků. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady po víkendu neprojedeme ulicí Havlíčkovou, bude se tu opravovat potrubí vodovodu. Uzavírka tu má být od pondělí 17. srpna až do listopadu. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Vaše letní rádio.
1: Rádio Hanák.

0: Stále tě mám, máme naladěno, je tady sobota s Rádiem Hana, všechny vás moc zdravíme. Mimochodem, za malou chvilku budeme přát k svátku. Nositelky tohoto jména jsou prý věčné pokušitelky. Jsou společenské a také introvertní, jsou to královny rychlých rozhodnutí a ochutnavačky života. Tak schválně, kdo pak má dneska ten svátek? Před 8:30 vás taky vezmeme do zoo na kopečku anebo na ten nejlepší guláš v náměšti. Tak určitě poslouchejte dál.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je tady sobota, 15. srpna. Svátek má každá Hanka, Hana, Hanička. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má hollywoodský herec a režisér Ben Affleck, hokejista Jakub Voráček, český rapper a zpěvák Viktor Šín, anebo také herec a moderátor Jan Kraus.
2: Já o vás tak přemýšlím, měli tak osobně si jenom, jo? A třeba doma, kdo u vás doma rozhoduje? To je taková jenom řečnická otázka, ale...
0: Ať už u vás doma rozhoduje kdokoliv, možná taky něco slavíte. Takže moc pozdravujeme a rozhodně si užívejte v plné parádě 15. srpen a taky odpočívejte, protože dneska je Národní den relaxace.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Rádio Hana.
4: Dobré ráno.

Je přesně 8:30, sobotní ráno, má svoje tempo a my máme obrovskou radost, že si ten dnešek užíváte s Rádiem Hana. Díky moc, že s námi ladíte tu správnou víkendovou vlnu a máme pro vás taky ty nejlepší letní tipy. Zóna Kopečku nás čeká den zvířecích rekordů. Bude to interaktivní program pro děti i dospěláky, nejrůznější hry, soutěže, taky malé výzvy. Zjistíme, kdo je třeba nejrychlejší běžec v říši savců, anebo který živočich je ten nejnebezpečnější. Takže den zvířecích rekordů. V zoo na Svatém Kopečku dnes.

0: Připravená je zóna pro kluky a pro holky a večer taneční zábava v náměstí u kapličky. A pozdravujeme taky do Horní Moštěnice, kde se konají o tomto víkendu tradiční hodové slavnosti. Dneska je to fotbal a bude i hodová zábava. No a v neděli, to znamená zítra, se sejdeme v zámecké zahradě. Odpoledne tady budou třeba Kolárovci nebo Roman Horký s Kamilotem. Tak na to se taky moc těšíme.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
2: Rádio Hana.

0: Nahané půlnoční hřích s kapelou Krištof, nahané aktuální čas 8.37. Přátelé, už za pár minut si zbalíme kufry a poletíme na dovolenou. A víte co? Vezmeme sebou i ty naše čtyřnohé miláčky. Jak ta jejich přeprava v letadle vlastně funguje, tak to si povíme v našem speciálním letním servisu. Tak určitě poslouchejte dál a bavte se, teď jsou tady Green Day.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás.

0: Rádio Hana. My balíme kufry a letíme na Dovču. Mimochodem v našem letním speciálu si teď povíme, jak to vlastně funguje, když sebou bereme i naše čtyřnohé miláčky.
1: Pro nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše letecké rádio. Letecké, protože spolu pravidelně letáme k moři. Ano, letadla známe jako své boty a když o nich něco nevíme, tak se zeptáme. Podíváme se na otázky, které si my, cestující, často pokládáme až těsně před odletem. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Začneme u zvířátek. Jak je to s přepravou domácích mazlíčků? Mohou letět psi, kočky nebo třeba králíci a případně jak?
3: Záleží na konkrétní letecké společnosti. Je potřeba podívat se na pravidla, které letecké společnosti umožňují přepravu kterých zvířat. Ty zvířata je potom potřeba nahlásit předem, zaplatit za přepravu a mít všechny potřebné dokumenty, například očkování. Ty menší zvířata mohou cestovat na palubě, ty větší jdou potom do zavazadlového prostoru. Každý dopravce má svá pravidla a jak už jsem říkala, je potřeba si je dopředu ověřit.
2: Dobře, o zvířátka máme v letadle postaráno, teď se ještě musíme zaměřit na naše mobilní telefony. Stevardové a letušky nás pravidelně prosí, abychom je přepnuli do režimu letadlo. Proč?
3: Je to proto, že mobilní zařízení by jinak mohla vysílat signál, který by mohl rušit palubní systémy letadla. Je to preventivní bezpečnostní opatření, které platí po celém světě.
2: No a ještě jedna technická zajímavost, když tak sedíme v letadle u toho okénka, tak si tam všímáme těch malých otvorů. Není to nějaké bezpečnostní riziko? Jaký to má důvod?
3: Určitě to není bezpečnostní riziko, právě naopak. Ty malé otvory slouží k vyrovnávání tlaku mezi jednotlivými vrstvami okna a díky tomu je zajištěna jeho pevnost a bezpečnost během letu.
2: Děkujeme za zajímavosti ze světa létání. I díky nim bude vaše cesta letadlem zase o něco klidnější a příjemnější. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava vysílá s námi náš prázdninový speciál. Děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané. We'll be right back.

0: Zona Hané. Muzika italiana.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: výběr, platí to i po 9. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba novinková Kristýna. Taky Licky Lee. A už se také blíží další část našeho italského léta na Hané, už v další hodině. 100%.

0: 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy? Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
1: Olomouc aktuálně.
2: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům, zjednoduší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
0: Sport.
2: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, co v srpnu do oběda naprší, to slunce pak odpoledne vysuší. Víme, jak bude, na Moravě nějaké ty přehánky, anebo slabý déšť, čekáme místy až zítra k večeru. Jinak o tomto víkendu hlavně sluníčko a teploty kolem tropické třicítky. A pokud vás to zajímá, tak voda v nádržích a na přehradách má příjemných 25 stupňů.

0: Nábřežím Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: A teď máme ještě hlášenou taky policejní hlídku v Olomouci na Brněnském, tak ať zbytečně neplatíte pokutu.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
2: Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

kvalitní italská káva, což se děje právě teď. No a jak jsme tady všichni a jak soutěžíme, tak můžeme jet i na výlet do italského Bergama. Víc se dozvíte na radiohna.cz. Teď už je k dispozici taky naše studiová linka 585 22 55 88, protože další soutěžní italský song už se chystá. Je to mimochodem velmi

čtyřech minutách. Vzpomínkám na devadesátky. Senzuna Dona, je tady Zucchero a italské léto na Hané.

0: nahané.
1: Italské léto nahané.
0: Italský megahit za námi a rozdáváme italskou kávu. Na drátě by měl být František z Chropině. Františku, zdravíme tě.
2: Ahoj.
0: Ahojky. Františku, vzhledem k tomu, že se jmenuješ František, tak italsky by to mohlo být Francesco. Souhlasíš?
2: Může být.
0: Takže buongiorno, Francesco. A ty si říkal, jsi z Chropině, ale vlastně ty jsi takový ten Slovák na Moravě, tak to my tě moc zdravíme a děkujeme.
2: Zabál.
0: Tak rodiče jsou teda z Moravy. Ano, ano, dobře. A František Francesco teda dneska volá z Chropině. Františku, moc zdravíme, přejeme pohodový víkend a ty ses rozhodl udělat jednu úžasnou věc. Ty tady u nás máš teď balíček velmi kvalitní italské kávy, ale nechceš ji pro sebe, takže my někomu věnujeme, řekni.
2: Tak to někam na les, nějaký důchodcům, alebo nevím.
0: Takže buď seniori, anebo ty jsi říkal klidně i do nějakého dětského domova, že bychom mohli poslat tuhletu kávičku. Tak jo, já mám takový nápad, takže určitě s tou kávou nějak naložíme dobře. A vlastně děkujeme za tenhle ten dárek. Nicméně, Františku, pořád platí, že pokud se podíváš na radiohana.cz, najdeš si tam ten správný odkaz. Klidně můžeš jet na výlet do italského Bergama. A to už je prostě jasná věc, že losovat se bude 1. září. Tak Františku, zaregistruješ se?
2: Asi ne, já jsem tam, takže nemusím jít.
0: Jo takhle, ty bys to zase věnoval někomu, kdybys vyhrál.
2: No, klidně.
0: Dobře, Františku, každopádně nejsi sám, protože je tu s tebou a pro tebe víkendové Rádio Hana. Přejeme moc hezký den, moc hezkou sobotu a děkujeme za zavolání. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Italiana. Soutěžíme o kávu dělanou s láskou. Ravazio Café. Nově ji koupíte domů na ravaziocafe.cz. Podmínkou výhry je registrace na tomto e-shopu, kde získáte soutěžní kód Jedu do Bergama. Volejte studio, balíček může být váš a k tomu jste rovnou v osudí o třídenní zájezd pro dva do romantického Bergama.
1: Radio Hana.

posloucháte Hanou s naší náloží skvělé muziky, jde všechno tak nějak lépe od ruky. Zdravíme všechny, přejeme parádní sobotu, plnou úsměvů, plnou zážitků. A o ty se můžeme postarat taky, protože vás zveme například na šachové léto, což je speciální festival tady v Olomouci na Horním náměstí. Simultánka pod čirým nebem dneska od 16. hodiny přímo pod Orlojem. Velmistr Sergej Movsesyan vyzve až 24 zájemců naraz, tak

0: Na chutě kraje, což je velmi speciální gastrofestival, který má také letos několik zastávek. Ta první bude v Šumperku, teď v neděli 16. srpna. Budou tady lokální výrobci, bude tady Markéta Hrubešová a taky Roman Paulus. Tak si určitě vyberte z našich tipů a bavte se.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím na

0: Kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.

0: XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Takže nahané, vracíme zpátky. V 90. je 9:45. Zdravíme všechny a jako každý víkend tady máme taky naše hanácké čundrování. A víte co? Vyrážíme dneska do Mostkovic. Na kole, že by...
1: Rádio Haná uvádí hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Razíme do Mostkovic na hanácký stezce, ale světe div se, na bicyklech. No, ale zas si nemyslete, že vetáhnete ze stodole nějakou plečko po předkách a vyrazíte lážo plážo po hanácké hrovinách. Hanácký stezce je síť krosových zešupů kousek od Plomlovské přehrady. Ze třech sjezdových tras podle náročnosti označených jako zelená, modrá a červená si vyberou jak začátečníci na horských kolech, tak i zkušení bajkeři znali terénních letu e pádu. Spodní, tím pádem cílové, bod všech tras je hned za mostkovickýma homnama, odkáď začíná společná stoupací trasa na start. Tam už je na vás, kterou cestou se vedáte důle kopcem. Všecké měří kolem kilásko. Tož dofoukníte kola a fofrem do Mostkovic na hanácký stezce.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu.

0: zprávy, počasí, doprava a máme pro vás kompletně balíček informací. Rádio Hana, teď je 9.56.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Zatímco některé přítoky řeky Moravy na Olomoucku už kvůli suchu úplně vyschly a přejdete je suchou nohou, přímo v Olomouci voda naštěstí nechybí. Turisté si tam tak i navzdory prohlubujícímu se suchu dál naplno užívají velmi oblíbené výletní plavby po hlavním toku.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Máme tu dobrou zprávu pro řidiče v Olomouckém kraji a obzvlášť na Prostějovsku, kde pohonné hmoty za poslední týden příjemně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 tam aktuálně natankujete v průměru za 41 korun a 48 haléřů, tedy o 79 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 69 haléřů, takže za litr teďka zaplatíte průměrně 44 korun a 15 haléřů.
2: Sport.
4: V Paříži pokračuje mistrovství Evropy v plavání a po Barboře Sémanové tam cinklo další zlato. Postaral se o něj Miroslav Knedla, který doslova proletěl finále závodu na 50 metrů znak v českém rekordu a stal se evropským šampionem. Gratulujeme.
5: Pojď Míro, pojď
6: Míro, Miroslav Knedla to má dobře rozstartované, medaile není daleko, ale bude muset zabrat hlavně na tom dohmatu. A Miroslav Knedla je mistrem Evropy. Tak tohle byl fantastický závod, čas 24.11.
2: Rádio Hana.
7: S námi máte přehled i v sobotu.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. O tomto víkendu máme na Moravě zase tropy. Mělo by být víc jak 30 stupňů. A stále taky pokračuje extrémní sucho. A pokud se ptáte, kdy už konečně dorazí pořádný déšť, tak to možná bude v neděli k večeru. A místy má pršet i v příštím týdnu, kdy se navíc ochladí.

0: Pruhem a dopravu tady řídí semafory. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana
1: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Dneska mi to...

0: kopečku. Zdravíme dospěláky od vedení přes vychovatele až po paní kuchařky a zdravíme samozřejmě i zdejší mládež. Mimochodem, některé děti u nás teď v srpnu byly na exkurzi, takže pozdrav je i speciálně od vás tady na Hané.
1: Ahoj, já jsem Honza, já jsem ze Svatýho kopečka a chci pozdravit všechny sourozence a mamku. A zdravím Radio Hana.
2: Já jsem Pavel, jsem ze Šumperka a zdravím rodinu do Šumperka a zdravím všech ty své kamarády ze Šumperka a zdravím Radio Hana.
3: Ahoj, tady Vanessa. Pocházím z Kroměříže. Chtěl bych pozdravit sourozence z dětského domova Nymburk a tátu Josefa z Kroměříže. Ahoj všichni.
4: Ahoj všichni.
5: Tady je Radio Hana.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

Dáhne si dál, hrajeme nejlepší hudební výběr v Jukoxu už za chvilku, další pozdravy, další vzkazy. Dneska se konají nějaké ty grilovačky, dáme i nějaké ty dobroty z udírny. Na to si rozhodně počkejte.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: Kaufland.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Luskni CZ.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni CZ.
13: V Mžiku doručíme.
14: Rádio Haná.

0: salátem. Chvilka na zahradě a Ondra pak večer míří na Jevičskou pouč. A zdravíme taky posluchačku Klaudy. Ta posílá pozdrav na velkou, velikánskou grilovačku do Bojkovic pro Laďu, Šlahoru a pro všechny kamarády. Tak zahrajeme One Republic a rozhodně vám přejeme dál pohodovou sobotu na Hané.
1: Rádio Hana a Jukebox.

0: Je tady sobota, otázka zní, jak se máte a co děláte o tomto víkendu. Píšete nám na rádiový Facebook, jako třeba Vanda, která ještě teď dopoledne uklízí, potom odpoledne za manželem do nemocnice a večer to Vanda rozjede na hodové zábavě v Horní Moštěnici, zítra potom Kolárovci v Zábecké zahradě. Tomáš, tak ten míří na Guláš Fest do Dobrochova a mimochodem další písničku by rád poslal i s vyznáním pro svou lásku Helenku Kalejovou. Alžběta má taky jasno, dneska si užívá akci v Mrzklesích, zítra bude pokračovat v Benčicích a ještě píše Jarda Kocourek, který vyrazil na výlet za kulturou a za zábavou do Butěnic a my posíláme mandraže.
1: Rádio Hana a Jukebox.

0: si užíváte vodu, sluníčko a zasloužený relax. Třeba Alexandra opravdu chytá poslední tropické paprsky a už se těší na večerní západ slunce. Milana po narozeninové oslavě plánuje, že skočí přímo do bazénu, super nápad. Miluška, tak ta dneska sluníčku a vodu vynechává, prý to stačilo včera, takže dneska klídek a pohoda doma. No a Karel, tak ten hlásí taky pohodičku a ten také čerpá nové síly, tentokrát tedy u vody a užívá si skvělé letní počasí. A my posíláme Miley Cyrus nebo taky prázdninovou Madonu, tak hezkou sobotu.
1: Víkend společně. Rádi.

0: A připomínáme i naše italské léto na Hané, protože před obědem zahrajeme Lauru Pausini a rozdáme těstoviny. Rozhodně zůstaňte s námi a poslouchejte dál Rádio Hana, teď je 10.57.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Nový pavilon C1 za téměř 2 miliardy korun začala v létě stavět Fakultní nemocnice Olomouc. Budova poskytne moderní zázemí pro porodnici, gynekologii a neonatologii. Fungovat má za 2,5 roku. Na webu report.cz se můžete podívat, jak má budova vypadat. S extrémním suchem se snaží vyrovnat rybáři v Olomouci a okolí. Jak píše ČTK, Trusovický potok je bez vody. Na Těšetickém rybníku po poklesu hladiny uhynuly ryby a rybáři tu musí vodu provzdušňovat a zakázali rybolov. Rybáři v celém Olomouckém kraji zachraňují ryby z vysychajících toků a přemísťují je do větších řek. Nedostatek kyslíku v řekách se letos projevil napříč celým povodím Moravy. Vedle jižní Moravy zasáhl úhyn ryb také Dřevnici ve Zlíně, řeku Hanou ve Vrchoslavicích na Prostějovsku nebo Olšavu v Kunovicích.
1: Sport.
3: Už víme další podrobnosti ohledně druhého kola letošního MOL Cupu. Uničov bude hrát doma proti prvoligovému Zlínu, Prostějov vyrazí do Všechovic a Zábřeh čeká domácí zápas s Havířovem. V úterý a ve středu byly kromě jedné výjimky odehrány všechny zápasy úvodního kola. Zbývající utkání mezi Kozlovicemi a Slavičínem se bude dohrávat příští týden ve středu 19. srpna a úředním termínem pro další kolo MOL Cupu je pak 26. srpen.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty. Odpolední maxima o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požáru. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků. Až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehání.

0: Součástí je také rekonstrukce chodníku a čekárny. A uzavírka nás čeká také na Kroměřížsku. Je to konkrétně v Bystřici pod Hostýnem. Tady se opravuje Lipnická ulice. Je to tu neprůjezdné a to až do první půlky září.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
2: Rádio Hana
1: a Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: zrovna vyráží na farmu a taky do lesa obhlédnout, jak rostou norské houby. Píše taky Věrka, víkend tráví jako hlídací babička svého 9měsíčního vnoučka, hlásí spoustu radosti a spoustu starostí a přeje nám všem krásný víkend. Martin, tak ten má jasný plán na dnešek, je to fotbalový zápas Kroměříž proti Jihlavě a když už jsme naťukli to sportování, tak společně s Rádiem Hana taky vyrážíme na Kraličák, na triatlon i s kolegou Tomem.
1: Krásný den, tady je Tom Gottwald z Rádia Hana, dneska u rybníku Úžas pod Králickým sněžníkem, kde se koná již 5. ročník horského triatlonu Úžas, tudíž tu prověříme schopnosti plavecké, schopnosti cyklistické a schopnosti běžecké a naši závodníci podají naprosto skvělé výkony. Moc se na to těším, ve 13 hodin je start hlavního závodu a pokud jste tady někde v okolí, určitě za námi přijďte a pojďte fandit, protože tohleto je opravdu přehlídka těch nejlepších, nejúžasnějších sportovců. Triatlon Úžas, dnes hlavní závod od 13 hodin pod Králickým sněžníkem.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší.

0: 23. srpna.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
4: Tři dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
5: Rádio Hana
6: a Jukebox.

0: jakéhokoliv spěchu a píše nám taky Janička Jílková, která mimochodem posílá velkou, velikánskou gratulaci k 70. narozeninám. Je to pro Lubomíra Dokoupila ze Šumperka. No a Janička by chtěla taky písničku. Tak dáme na přání pro Lubomíra tomu jubileu. Roxety, Fireworks.
1: Radio Hana.
2: Jukebox. Právě teď vám hrajeme na přání.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Léto si užíváme taky u moře. Ležíme na pláži, sluníčko peče a najednou černá obrazovka s hláškou, že je telefon přehrátý. Co s tím? Určitě ho nedávejte do chladničky ani na něj nepouštějte klimatizaci. Tenhle teplotní šok by ho mohl dorazit. Mobil hned vytáhněte z obalu, vypněte všechny náročné aplikace, jako je navigace nebo hry, a dejte ho jednoduše do stínu. Pokud chcete proces zrychlit, přepněte ho do režimu letadlo. Baterie se přestane namáhat a telefon schladne výrazně rychleji. Pak už se můžete bez obav vrátit k fotkám z dovolené.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.

0: můžete být i ve hře o výlet pro dva přímo do italského Bergama. Každý den těstoviny, sýry, anebo taky úžasná italská káva. Tu jsme rozdávali dneska ráno, teď tady pro vás mám další balení kvalitních těstovin. Samozřejmě si o ně můžete zavolat 585 22 55 88 a k tomu nám bude zpívat Laura Pausini. Takže další italský megahit je tady v našem sobotním juboxu a vy volejte 585 22 55 88. Těstoviny zdarma pro vás právě teď.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama.

0: Londýně. Zpívá převážně v italštině a to jsme samozřejmě rádi, protože Laura Pausini patří do našeho italského léta.
1: Italské léto na Hané.
0: Italské songy, italské dobroty a naši posluchači, kteří volají do Rádia Hana. Teď by na drátě měla být Libuška. Dobrý den, buongiorno.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Tak Libuško, opřete se do toho a pěkně hlasitě nám řekněte, odkud nám voláte.
2: No o těstoviny, ne?
0: Aha, my si nerozumíme. Odkud? Odkud
2: jo,
0: voláte?
2: Odkud. Aha, nové Hradečné.
0: Nová Hradečná, tak to je taková ta třeba Nueva Hradečná, rozumíš? Tak jo, těstoviny, to tam samozřejmě taky cinkne. Libuško, gratulujeme, těstoviny jsou vaše. Ještě doporučuji zaregistrovat se na radiohana.cz a můžete i na výlet do italského Bergama. Ju, jenom ať to víte.
2: Jo. Ano.
0: Díky, mějte se krásně, přejeme hezký taky, víkend, hezké díky. Léto. A jinak všem, kteří soutěží a kteří budou ve hře, to Bergamo budeme losovat už 1. září.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny.

0: Dáne, zdravíme úplně všechny, zdravíme taky posluchače Zbyňu, který nám posílá pozdrav z Dolan, kde se dneska koná dětské odpoledne u hasičské zbrojnice od 15 hodin, soutěže, zábava, pohodička a od 21 hodin taky letní kino v Dolanech. Promítáme po večerce, moc se těšíme. A po 12. hodině tady u nás na Hané.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude Ava Max. Pro všechny taky dvanáctovky.
3: Slečna Anna je za vodou.
0: Nebo Spice Girls. Díky moc, že píšete i na náš rádiový Facebook. Teď tady pro vás máme polední zprávy, je 11.57.
4: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. V olomoucké městské hromadné dopravě si můžeme všimnout nových validátorů. Jde o odbavovací zařízení, která umožní zaplatit jízdu autobusem či tramvají platební kartou. Jak píše olomouc.cz, zatím jsou tato zařízení neaktivní. Jejich zprovoznění plánuje dopravní podnik na září.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, informuje deník. Je tady dobrá zpráva ze Štěpánova. Finišuje rekonstrukce zdejšího kina. Budova je stále dočasně uzavřena kvůli nezbytným stavebním opravám, které začaly v červnu. Znovu otevření se blíží. Podle plánu má být v kině Štěpánov první promítání 5. září. Na programu bude komedie Dokonalý den s Vladimírem Polívkou. Kam na hrad anebo zámek v Olomouckém kraji? Můžeme vyrazit na Bouzov, na Plumlov, do Šternberka, Tovačova anebo do Náměště. Podrobnější tipy pro letní výlet najdeme aktuálně na webu report.cz.
1: Sport.
0: Na Kraličáku nás dnes čekají úžasné sportovní zážitky. Je to horský triatlon pod Kralickým Sněžníkem. Soutěží se v terénním triatlonu na kole, v běhu a v plavání. Na své si přijde široká veřejnost i ostřílení triatlonisté. A my tu dnes celý den fandíme i s naším rádiem.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že tento víkend pro nás má vesměs tropické teploty. Dnes i zítra by to mělo být víc jak 30. Po neděli už se ale ochladí, čekáme sešup o 10 stupňů. Konkrétně v pondělí a v úterý bude zhruba 23 a pak se to vrátí ke klasickým letním teplotám kolem 25. Jinak bio je teď na trojce, což je vysoká zátěž, takže pokud možno omezíme fyzickou námahu a dodržujeme pitný režim, aby nás zbytečně nebolela hlava.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky hlásíte v Mostkovicích na Prostějovské a Stichovické nebo taky v Šumperku na Nemocniční. Jinak počítáme se zdržením na trase Olomouc-Šternberg a obráceně. Na Chválkovické totiž probíhají stavební práce a úpravy chodníků. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady po víkendu neprojedeme ulicí Havlíčkovou, bude se tu opravovat potrubí vodovodu. Uzavírka tu má být od pondělí 17. srpna až do listopadu. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio.

0: nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: ním zasloužený restart a relax. S naší našlapanou muzikou nás čeká parádní víkend. Navíc ještě v téhle hodině popřejeme všem Hankám a Haničkám. Servírujeme hit za hitem a užíváme si každou minutu. Přejeme pohodový víkend a dobrou chuť ke všemu, co máte dneska na stole.
1: Poledne na Hané. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.

0: Kalendárium.
1: Je tady sobota, 15. srpna. Svátek má každá Hanka, Hana, Hanička. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má hollywoodský herec a režisér Ben Affleck, hokejista Jakub Voráček, český rapper a zpěvák Viktor Šín, anebo také herec a moderátor Jan Kraus.
2: Já o vás tak přemýšlím, měli tak osobně si jenom, jo? A třeba doma, kdo u vás doma rozhoduje? To je taková jenom řečnická otázka, ale...
1: Ať už u vás doma rozhoduje kdokoliv, možná taky něco slavíte. Takže moc pozdravujeme a rozhodně si užívejte v plné parádě 15. srpen a taky odpočívejte, protože dneska je Národní den relaxace.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Posloucháte Rádio Hana živě, se vám hlásím z Mrskles, je to obec u Olomouce, 10-15 minut, kde se dneska slaví 30 let samostatnosti a taky je to den mikroregionu Bystřička. Bohatý program, vojenská technika, atrakce, pódium a hvězdy jako Maxim Turbulenc, Olga Lounová, místo nemocné Petrianu, další skvělá hvězda, Janek Ledecký s kapelou dneska večer. Přijďte do Mrskles, stojí to za to. Mediálním partnerem téhle akce je Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: Posloucháte zprávy. Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
1: Olomouc aktuálně.
0: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům, zjednoduší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
2: Sport.
0: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
3: Časí.
4: Pranostýka říká, co v srpnu do oběda naprší, to slunce pak odpoledne vysuší. Víme, jak bude, na Moravě nějaké ty přehánky, anebo slabý déšť, čekáme místy až zítra k večeru. Jinak o tomto víkendu hlavně sluníčko a teploty kolem tropické třicítky. A pokud vás to zajímá, tak voda v nádržích a na přehradách má příjemných 25 stupňů.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se aktuálně opravuje nábřežím Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
6: Víkend společně. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana.

0: Sobota je v plném proudu a atmosféra volného dne dál graduje. Díky, že jste s námi a náš vysílací prostor naplňujete svou energií. Ať už máte v plánu cokoliv, tohle rádio pro vás má ten nejlepší hudební doprovod a taky zajímavé hosty. Víc ještě v téhle hodině. Přejeme neuvěřitelně pohodové odpoledne plné elánu a spokojenosti.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká.

0: slevič z DPH.
1: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
2: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
3: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem. Získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: 20. srpna. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se 2 tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
7: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zamíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem ne na koupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to znám. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
9: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
0: Tady je Rádio Hana.

0: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. dřevočal.cz.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Zatímco některé přítoky řeky Moravy na Olomoucku už kvůli suchu úplně vyschly a přejdete je suchou nohou, přímo v Olomouci voda naštěstí nechybí. Turisté si tam tak i navzdory prohlubujícímu se suchu dál naplno užívají velmi oblíbené výletní plavby po hlavním toku.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Máme tu dobrou zprávu pro řidiče v Olomouckém kraji a obzvlášť na Prostějovsku, kde pohonné hmoty za poslední týden příjemně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 tam aktuálně natankujete v průměru za 41 korun a 48 haléřů, tedy o 79 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 69 haléřů, takže za litr teďka zaplatíte průměrně 44 korun a 15 haléřů.
1: Sport.
3: V Paříži pokračuje mistrovství Evropy v plavání a po Barboře Sémanové tam cinklo další zlato. Postaral se o něj Miroslav Knedla, který doslova proletěl finále závodu na 50 metrů znak v českém rekordu a stal se evropským šampionem. Gratulujeme.
1: Rádio Hana.
4: S námi máte přehled
2: i o víkendu.

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. O tomto víkendu máme na Moravě zase tropy. Mělo by být víc jak 30 stupňů a stále taky pokračuje extrémní sucho. A pokud se ptáte, kdy už konečně dorazí pořádný déšť, tak to možná bude v neděli k večeru. A místy má pršet i v příštím týdnu, kdy se navíc ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý naměříme zhruba 23 stupňů.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinů a taky na třídě Svobody. Světelná signalizace aktuálně nefunguje, na křižovatce u Drápala. Omezení máme taky na Polské, jezdí se tu jedním pruhem a dopravu tady řídí semafory. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Víkend společně.

0: Sobotní odpoledne běží na plný plyn a my posíláme jedno velké díky za to, že ladíte právě nás. Zůstaňte v klidu a užívejte si volný čas přesně tak, jak vás to baví nejvíc. Víme, o čem píšou naše oblíbené regionální weby. Mrkneme na to do 15 minut. Přejeme odpoledne plné skvělých zážitků a té nejlepší muziky.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend.
2: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.

0: o čem se píše?
1: Taky o víkendu sledujeme dění v našem regionu. Olomouc, Prostějov anebo Přerov. I tady v dalším týdnu proběhne blokové čištění ulic. Kde konkrétně? Tak o tom informuje Report.cz. Je tady taky skvělá zpráva z Olomouckého kraje, ten navýší stipendia učňům a studentům o rovných 100 korun měsíčně. Další podrobnosti najdeme už teď na webu olkraj.cz. A jak už od nás víte, také letos se koná gastrofestival Chutě kraje, to znamená regionální speciality i program pro celou rodinu. A jak píše Rej.cz, teď v neděli to celé odstartujeme v Šumperku. Tak poslouchejte dál, protože s námi vždycky víte, co se děje v regionu, s námi my vždycky máte přehled.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.

0: 15 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Nový pavilon C1 za téměř 2 miliardy korun začala v létě stavět fakultní nemocnice Olomouc. Budova poskytne moderní zázemí pro porodnici, gynekologii a neonatologii. Fungovat má za 2,5 roku. Na webu report.cz se můžete podívat, jak má budova vypadat. S extrémním suchem se snaží vyrovnat rybáři v Olomouci a okolí. Jak píše ČTK, Trusovický potok je bez vody. Na Těšetickém rybníku po poklesu hladiny uhynuly ryby a rybáři tu musí vodu provzdušňovat a zakázali rybolov. Rybáři v celém Olomouckém kraji zachraňují ryby z vysychajících toků a přemísťují je do větších řek. Nedostatek kyslíku v řekách se letos projevil napříč celým povodím Moravy. Vedle jižní Moravy zasáhl úhyn ryb také Dřevnici ve Zlíně, řeku Hanou ve Vrchoslavicích na Prostějovsku nebo Olšavu v Kunovicích.
0: Sport.
2: Už víme další podrobnosti ohledně druhého kola letošního MOL Cupu. Uničov bude hrát doma proti prvoligovému Zlínu, Prostějov vyrazí do Všechovic a Zábřeh čeká domácí zápas s Havířovem. V úterý a ve středu byly kromě jedné výjimky odehrány všechny zápasy úvodního kola. Zbývající utkání mezi Kozlovicemi a Slavičínem se bude dohrávat příští týden ve středu 19. srpna a úředním termínem pro další kolo MOL Cupu je pak 26. srpen.
0: Časí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty. Odpolední maxima o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požáru. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků. Až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehánky anebo déšť. Pak se i ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý má být totiž maximálně 23 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
5: Další dopravní zprávy jsou opět z regionu. Přerov hledá nového dopravce pro své městské autobusy. Vítězná firma bude cestující vozit celých 10 let od roku 2028. Zakázka přesahuje hodnotu 200 milionů korun. Pozor si dávejte aktuálně na Prostějovsku v obci Tištín, kde kvůli budování kanalizace probíhá úplná uzavírka. Objíždí se přes Nezamyslice a Těšice, tady může být silnější provoz. Dobře, dojeďte.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Víkend společně. Vaše letní rádio.

0: Líné sobotní odpoledne si přímo říká o kapku rozmazlování a pohodového odpočinku. Díky, že tenhle čas trávíme společně. Ty nejlepší letní hity z našeho playlistu jsou tu od toho, aby nám zvedly náladu a dodali energii. A ještě v téhle hodině pro vás taky budeme mít ty nejlepší letní tipy, kam vyrazit. Přejeme překrásný zbytek odpoledne bez jakýchkoliv povinností.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Tři dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Jsme na té správné vlně a máme pro vás tu nejlepší letní zábavu. O tomto víkendu finišuje olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Na letňáku dneska a zítra na závěr dáme kabaret Nahatý Shakespeare 2. A to od 19. hodiny. Na olomouckých Poděbradech to o tomto víkendu roztáčí milovníci piva. Užíváme si tu Poděbradský Beer Fest. Mrsklesy dneska mají svůj velký den. Obec slaví 30 let samostatnosti. A kdo nás tady pobaví? Například Maxim Turbulence, Olga Lounová a taky Janek Ledecký. A večer bude afterparty s naším rádiem. O tomto víkendu také pokračuje pouť v Jevíčku. Tady máme atrakce, bohaté občerstvení a nejrůznější koncerty. Jako hlavní host dneska večer zpěvák Sebastian. V Horní Moštinici pak tradiční hodové slavnosti. Dneska fotbal a hodová zábava. A super bude taky neděle v Zámecké zahradě. Tady to rozjedou Kolárovci anebo Roman Horký s Kamilotem. A ještě zveme Na chutě kraje, což je oblíbený gastrofestival, který kromě lokálních výrobců nabízí také oblíbeného šéfkuchaře Romana Pauluse. První festivalová zastávka bude v Šumperku už teď v neděli. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz.
2: Radio Hana.

Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. V olomoucké městské hromadné dopravě si můžeme všimnout nových validátorů. Jde o odbavovací zařízení, která umožní zaplatit jízdu autobusem či tramvají platební kartou. Jak píše olomouc.cz, zatím jsou tato zařízení neaktivní. Jejich zprovoznění plánuje dopravní podnik na září.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, informuje deník. Je tady dobrá zpráva ze Štěpánova. Finišuje rekonstrukce zdejšího kina. Budova je stále dočasně uzavřena kvůli nezbytným stavebním opravám, které začaly v červnu. Znovu otevření se blíží. Podle plánu má být v kině Štěpánov první promítání 5. září. Na programu bude komedie Dokonalý den s Vladimírem Polívkou. Kam na hrad anebo zámek v Olomouckém kraji? Můžeme vyrazit na Bouzov, na Plumlov, do Šternberka, Tovačova anebo do Náměště. Podrobnější tipy pro letní výlet najdeme aktuálně na webu report.cz.
1: Sport.
0: Jdeme na fotbal. Dneska hraje olomoucká Sigma v Uherském Hradišti. Po Brně je to další moravské derby pro sigmácké Ačko. Zápas proti Slovácku začíná v 17 hodin a my budeme fandit.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že tento víkend pro nás má vesměs tropické teploty. Dnes i zítra by to mělo být víc jak 30. Po neděli už se ale ochladí, čekáme sešup o 10 stupňů. Konkrétně v pondělí a v úterý bude zhruba 23 a pak se to vrátí ke klasickým letním teplotám kolem 25. Jinak bio je teď na trojce, což je vysoká zátěž, takže pokud možno omezíme fyzickou námahu a dodržujeme pitný režim, aby nás zbytečně nebolela hlava.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary průběžně kontrolují naši rychlost v Olomouci, na Okružní, Přerovské, na Slavonínské nebo na Jižní. Radar je také v Chomoutově, na ulici Dalimilova anebo v Týnečku na Šternberské. Jinak počítáme se zdržením na trase Olomouc-Šternberg a obráceně, na Chválkovické totiž probíhají stavební práce a úpravy chodníků. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady po víkendu neprojedeme ulicí Havlíčkovou, bude se tu opravovat potrubí vodovodu. Uzavírka tu má být od pondělí 17. srpna až do listopadu. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: odpoledne si užíváme na té správné vlně a sobotní nálada dostává ten správný šmrnc. Moc děkujeme, že náš stream je vaším spolehlivým parťákem po celý víkend. Ať už chystáte setkání s přáteli nebo vás čeká klidný večer, my jsme tu pro vás. Přejeme dál pohodový poslech.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: a 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
0: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
0: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: Posloucháte Rádio Haná. Dobré odpoledne, živě se vám hlásím z obce Mrz, Klesy u Olomouce. Obec slaví dneska 30 let své samostatnosti. Připravila bohatý program nejen pro místní, ale pro všechny, kteří se v Mrz, Klesích dneska zastaví. Prodejní stánky, tvořivé dílničky, bohaté občerstvení, vojenská technika, pódium a hvězdy jako Olga Lounová a nebo třeba Janek Ledecký s kapelou dneska večer. My jsme tady, koukám kolem, je tu i Mlžná brána, je tu skvělé občerstvení, nádherná parta lidí, kteří se dneska postarali o to, aby Den mikroregionu Bystřička a 30 let samostatnosti obce Mrz, Klesy stál za to. No a my, Rádio Haná, jsme partneři nejlepších akcí v regionu, takže tady nechybíme. Přijďte za námi, Mrz, Klesy se na vás těší až do pozdního dlouhého večera i s afterparty Rádia Haná. Tak dobré odpoledne.
1: Rádio Haná. Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Dneska spolu vyrážíme do Říma. Ačkoliv počasí během srpna tady hlásí průměrných 35 stupňů Celsia, pocitově tu zažijete i 45. Věčné město si zadělalo na problémy už dávno skrze svou typickou tmavou dlažbu ze sopečného kamene, která přes den absorbuje sluneční záření. Jedním z mála míst, kde si od sálavého horka můžeme oddechnout, je univerzitní botanická zahrada Orto Botanico. I když je vzdálená jen pár minut od rušného Trastevere, většina turistů o ní nemá zdání. Hned za branou Orto Botanico se vzduch ochladí, přibude přívětivý stín a dosavadní ruch velkoměsta nahradí uklidňující šum listů a zpěv ptáků. Je to opravdu chladivá oáza v rozpáleném Římě. Tak co? Zkusíte ji příště najít?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
0: Tady je Rádio Hana.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy. Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
1: Olomouc aktuálně.
2: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům. Jednodušší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
0: Sport.
2: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
0: Počasí.
1: Pranostika říká, co v srpnu do oběda naprší, to slunce pak odpoledne vysuší. Víme, jak bude, na Moravě nějaké ty přehánky anebo slabý déšť, čekáme místy až zítra k večeru. Jinak o tomto víkendu hlavně sluníčko a teploty kolem tropické třicítky. A pokud vás to zajímá, tak voda v nádržích a na přehradách má příjemných 25 stupňů.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se aktuálně opravuje nábřežím Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
4: Víkend společně.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tady je Rádio Hana.

0: nás baví víkendový relax. Obrovské díky za to, že si vybíráte právě naše rádio a sdílíte s námi svůj volný čas. Ještě v téhle hodině popřejeme všem Hankám a Haničkám, aby se na nějakou nezapomnělo. Přejeme báječný víkend plný klidu, inspirace a skvělé muziky.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká.

0: Mobil, příslušenství k mobilu,
1: luskni,
0: koloběžku nebo spotřebič,
1: luskni a máš,
0: luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
4: Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sobota, 15. srpna, svátek má každá Hanka, Hana, Hanička, holky, všechno nejlepší. Narozeniny má hollywoodský herec a režisér Ben Affleck, hokejista Jakub Voráček, český rapper a zpěvák Viktor Šín, anebo také herec a moderátor Jan Kraus.
2: Já o vás tak přemýšlím, měli tak osobně si jenom, jo? A třeba doma, kdo u vás doma rozhoduje? To je taková jenom řečnická otázka, ale...
1: Ať už u vás doma rozhoduje kdokoliv, možná taky něco slavíte. Takže moc pozdravujeme a rozhodně si užívejte v plné parádě 15. srpen a taky odpočívejte, protože dneska je Národní den relaxace.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Zatímco některé přítoky řeky Moravy na Olomoucku už kvůli suchu úplně vyschly a přejdete je suchou nohou, přímo v Olomouci voda naštěstí nechybí. Turisté si tam tak i navzdory prohlubujícímu se suchu dál naplno užívají velmi oblíbené výletní plavby po hlavním toku.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Máme tu dobrou zprávu pro řidiče v Olomouckém kraji a obzvlášť na Prostějovsku, kde pohonné hmoty za poslední týden příjemně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 tam aktuálně natankujete v průměru za 41 korun a 48 haléřů, tedy o 79 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 69 haléřů, takže za litr teďka zaplatíte průměrně 44 korun a 15 haléřů.
0: Sport.
2: 21-letý znakař Miroslav Knedla zažil v Paříži po velkém triumfu rychlé vystřízlivění. Pouhý půl den po zisku titulu mistra Evropy na 50-metrové trati totiž překvapivě nepostoupil z rozplaveb v závodě na 100 metrů. Z českých plavců tak může slavit alespoň Jan Čejka, který si úspěšně zajistil postup do semifinále.
0: Radio H.

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. O tomto víkendu máme na Moravě zase tropy. Mělo by být víc jak 30 stupňů. A stále taky pokračuje extrémní sucho. A pokud se ptáte, kdy už konečně dorazí pořádný déšť, tak to možná bude v neděli k večeru. A místy má pršet i v příštím týdnu, kdy se navíc ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý naměříme zhruba 23 stupňů.
3: Ahoj a dobrý den za volant. Pokud plánujete cestu do Prostějova nebo na letní koupačku, bacha, od pondělí se v Prostějově úplně uzavře Kralická ulice a nadjezd Vitana. Uzavřen bude i dálniční exit 24 z D46. Jestli míříte k vodě na Olomoucké Poděbrady, připravte se i o víkendu na hustý provoz. Řidiči tam parkují po obou stranách silnice, tak pozor na nebezpečně zúžené průjezdy. Víme, jak se jezdí tady, přejeme krásnou sobotu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Někdy padá na

0: Prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.
4: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto nahané.
5: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.
6: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tohle je Rádio Hana.

0: pokračuje a nálada stoupá. Děkujeme z celého srdce za poslech a za to, že tvoříte součást naší rádiové rodiny. Teď je ten nejlepší čas pustit si pořádné hity a užívat si přítomný okamžik. A bude taky jeden zajímavý host. Víc ještě v téhle hodině. Přejeme vám fantastický večer plný skvělé zábavy a čisté radosti.
1: Rádio Hana.
2: Vaše letní rádio.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše letecké rádio. Letecké, protože spolu pravidelně letáme k moři. Ano, letadla známe jako své boty a když o nich něco nevíme, tak se zeptáme. Podíváme se na otázky, které si my, cestující, často pokládáme až těsně před odletem. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Začneme u zvířátek. Jak je to s přepravou domácích mazlíčků? Mohou letět psi, kočky nebo třeba králíci a případně jak?
2: Záleží na konkrétní letecké společnosti. Je potřeba podívat se na pravidla, které letecké společnosti umožňují přepravu kterých zvířat. Ty zvířata je potom potřeba nahlásit předem, zaplatit za přepravu a mít všechny potřebné dokumenty, například očkování. Ty menší zvířata mohou cestovat na palubě, ty větší jdou potom do zavazadlového prostoru. Každý dopravce má svá pravidla a jak už jsem říkala, je potřeba si je dopředu ověřit.
1: Dobře, o zvířátka máme v letadle postaráno, teď se ještě musíme zaměřit na naše mobilní telefony. Stevardové a letušky nás pravidelně prosí, abychom je přepnuli do režimu letadlo. Proč?
2: Je to proto, že mobilní zařízení by jinak mohla vysílat signál, který by mohl rušit palubní systémy letadla. Je to preventivní bezpečnostní opatření, které platí po celém světě.
1: No a ještě jedna technická zajímavost, když tak sedíme v letadle u toho okénka, tak si tam všímáme těch malých otvorů. Není to nějaké bezpečnostní riziko? Jaký to má důvod?
2: Určitě to není bezpečnostní riziko, právě naopak. Ty malé otvory slouží k vyrovnávání tlaku mezi jednotlivými vrstvami okna a díky tomu je zajištěna jeho pevnost a bezpečnost během letu.
1: Děkujeme za zajímavosti ze světa létání. I díky nim bude vaše cesta letadlem zase o něco klidnější a příjemnější. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava vysílá s námi náš prázdninový speciál. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: správy Rádia Haná.
1: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Nový pavilon C1 za téměř 2 miliardy korun začala v létě stavět fakultní nemocnice Olomouc. Budova poskytne moderní zázemí pro porodnici, gynekologii a neonatologii. Fungovat má za 2,5 roku. Na webu report.cz se můžete podívat, jak má budova vypadat. S extrémním suchem se snaží vyrovnat rybáři v Olomouci a okolí. Jak píše ČTK, Trusovický potok je bez vody. Na Těšetickém rybníku po poklesu hladiny uhynuly ryby a rybáři tu musí vodu provzdušňovat a zakázali rybolov. Rybáři v celém Olomouckém kraji zachraňují ryby z vysychajících toků a přemísťují je do větších řek. Nedostatek kyslíku v řekách se letos projevil napříč celým povodím Moravy. Vedle jižní Moravy zasáhl úhyn ryb také Dřevnici ve Zlíně, řeku Hanou ve Vrchoslavicích na Prostějovsku nebo Olšavu v Kunovicích.
0: Sport.
1: Už víme další podrobnosti ohledně druhého kola letošního MOL Cupu. Uničov bude hrát doma proti prvoligovému Zlínu, Prostějov vyrazí do Všechovic a Zábřeh čeká domácí zápas s Havířovem. V úterý a ve středu byly kromě jedné výjimky odehrány všechny zápasy úvodního kola. Zbývající utkání mezi Kozlovicemi a Slavičínem se bude dohrávat příští týden ve středu 19. srpna a úředním termínem pro další kolo MOL Cupu je pak 26. srpen.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty. Odpolední maxima o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požáru. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků. Až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehánky anebo déšť. Pak se i ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý má být totiž maximálně 23 stupňů.
0: Doprava.
3: Další dopravní zprávy jsou opět z regionu. Přerov hledá nového dopravce pro své městské autobusy. Vítězná firma bude cestující vozit celých 10 let od roku 2028. Zakázka přesahuje hodnotu 200 milionů korun. Pozor si dávejte aktuálně na Prostějovsku v obci Tištín, kde kvůli budování kanalizace probíhá úplná uzavírka. Objíždí se přes Nezamyslice a Těšice, tady může být silnější provoz. Dobře, dojeďte.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: sobotní večer tepe přesně tím správným rytmem a my si víkend užíváme, co to jde. Díky moc, že jste s námi a sdílíte tu suprovou atmosféru. Naše rádio neustále dodává pořádnou nálož skvělé muziky k jakékoliv večerní činnosti. Přejeme dál pohodový poslech a k tomu si jako vždy zahrajeme hit za hitem.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Hana.
1: Přejeme

0: čem se píše.
1: Taky o víkendu sledujeme dění v našem regionu. Olomouc, Prostějov anebo Přerov. I tady v dalším týdnu proběhne blokové čištění ulic. Kde konkrétně? Tak o tom informuje Report.cz. Je tady taky skvělá zpráva z Olomouckého kraje. Ten navýší stipendia učňům a studentům o rovných 100 korun měsíčně. Další podrobnosti najdeme už teď na webu olkraj.cz. A jak už od nás víte, také letos se koná gastrofestival Chutě kraje. To znamená regionální speciality i program pro celou rodinu. A jak píše Rej.cz, teď v neděli to celé odstartujeme v Šumperku. Tak poslouchejte dál, protože s námi vždycky víte, co se děje v regionu, s námi vždycky máte přehled.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Haná. Rádio Haná. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: 80 v 8.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Hlavní odbor seniorské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
2: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře.
1: Musíme navázat kontakt.
2: Odkud jste?
3: Původně.
2: No dobře,
3: OK, obvyklý.

Víte, teď mě napadlo, že jsme ty lepší stroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost. OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak, OK, drž ho.

Roditelé duchu, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat.

0: svůj paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past, nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
3: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu napra.
4: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
1: 90 v 9.
0: Rádio Hana.

0: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
1: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
0: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Zatímco jinde se zběsile klik.

a napětí a ovlivňuje naši náladu. O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Přeji.

Relaxační rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sobota, 15. srpna, svátek má každá Hanka, Hana, Hanička, holky, všechno nejlepší. Narozeniny má hollywoodský herec a režisér Ben Affleck, hokejista Jakub Voráček, český rapper a zpěvák Viktor Šín, anebo také herec a moderátor Jan Kraus.
2: Já o vás tak přemýšlím, měli tak osobně si jenom, jo? A třeba doma, kdo u vás doma rozhoduje, to je taková jenom řečnická otázka, ale...
1: Ať už u vás doma rozhoduje kdokoliv, možná taky něco slavíte. Takže moc pozdravujeme a rozhodně si užívejte v plné parádě 15. srpen a taky odpočívejte, protože dneska je Národní den relaxace.
0: Rádio Haná, kalendárium. Rádio Haná.
3: Jsme online na radiohana.cz.

0: Rádio Haná.
1: Kohouti jsou malí páni, i psenka řídí kokrhání.
0: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané. Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem ne na koupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
4: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
5: Pojedu do Bergama.
4: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
4: Ať je italské léto nahané.

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Posloucháte zprávy? Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
2: Olomouc aktuálně.
1: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům. Jednodušší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
0: Sport.
1: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga. A opět bude mít soutěž žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17.30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty. Odpolední maxima o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požáru. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků. Až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehánky anebo déšť. Pak se i ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý má být totiž maximálně 23 stupňů.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna, kde jiní končí, tam my začínáme.
1: Rádio Hana.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.